0: Máme s nižší oblačností a s teplotou do 25.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
3: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Random Flashback.
8: Metropole.
7: Flashback.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premier Cinema Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj, Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2020. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyseji a Mimoňům živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u Bardotek.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla?
5: Holky, už jsem tady!
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
6: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Je čtvrtek 23. července. Začneme tématem chátrající památky na Olomoucku. Stropní konstrukce, krovy i omítky poutního chrámu ve Staré Vodě u Libavé jsou v havarijním stavu. Bez rychlého zásahu hrozí památce nevratné poškození. Správci objektu proto schánějí finance na záchranu kostela.
3: On se na tom vlastně podepsala také 40-letá zejména neúdržba a dalších 30 let od 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesl. A omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů. Způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která, když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne a odlupují se kusy nejenom štukové výzdoby ze 17. století, kusy fresek.
2: Říká pro ČTK správce poutního místa Aleš Tománek. V Olomouckém kraji chceme sportovat. Více než 100 obcí a sportovních klubů z Olomouckého kraje se přihlásilo u hejtmanství o peníze z obnoveného dotačního programu. Kraj mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun, které nově poslouží nejen na opravy stadionů či hřišť, ale také na jejich výstavbu. Program je zpět po více než 5 letech. A je uhašeno. Hasiči po téměř 2 týdnech včera vyhlásili likvidaci požáru budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Lidé v okolí už nemusejí omezovat větrání. Hasiči dál zůstávají na místě a hlídají požářiště. Vyšetřovatelé zjišťují příčinu rozsáhlého požáru, který vypukl 9. července. Může to trvat i několik měsíců. Jasná zatím není ani výše škod. Policie požár prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti.
0: Sport.
2: Další medaile pro českou výpravu na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City. O 3. stříbro pro Česko se postarala trojice Kneblová, Sadková a Morenová. Dojeli 2. v závodě hlídek. Zvítězili Slovenky.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude přes den proměnlivá, většinou velká oblačnost, přehánky, denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, východ slunce 5.09 a západ ve 20.44.
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Před pikolou za pikolou nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Na schopku si s námi ve čtvrtek ráno hrají policejní hlídky. Pojďme je hledat, odhalujeme je v Olomouci na třídě 17. listopadu u Rozária. Pomáhají a chrání také v Přirově na Lipnické nebo ve Zlíně na Okružní u kostela. A porouchané vozidlo objíždíme na 304. kilometru D1 před hranicemi ve směru na Ostravu. Na cestách sledujeme čilý ranní ruch, jedeme spolu a jedeme bez poruch.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: den.
1: Berani, kupte si nějakou dobrotu a hned budete mít lepší náladu. Býci, pokud chcete něco změnit, tak to udělejte hned. Blíženci, vy máte tendenci neustále mluvit. Hradci, i zklamání berte jako důležitou zkušenost. Lvi, čeká vás projekt, do kterého vložíte spoustu energie. Pany, vaše rozhodnutí nebude nikdo zpochybňovat. Váhy, občas můžete reagovat emotivně. Štíři, váš ostrý humor usadí každého drzouna. Střelci, nebudete si ničím kazit náladu. Kozorozi, v klidu proberte, co se děje kolem vás. Vodnáři, zkuste se dál řídit hlavně rozumem. A co mi ryby, složitější úkoly prý dokončíme bez zbytečného remcání.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si

0: letní pohodu na Hradech.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Balda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.

0: Děláme akce.
1: Čau, čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází v 9 čtvrtek.
1: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
4: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
5: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
4: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
5: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
4: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
5: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
4: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
7: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
8: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Jedna tramvajová výluka v Olomouci skončila a blíží se nová. Dopravní podnik města Olomouce oznámil, že od 9. do 31. srpna tramvaje nepojedou mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami kvůli výměně výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Cestující poveze náhradní autobusová doprava. Tramvaje při výluce nebudou zastavovat na hlavním nádraží, ale na zastávce na třídě kosmonautů. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Výlukové řády brzy dopravní podnik zveřejní.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Pasáž v Přerově mezi Kratochvílovou a Palackého ulicí se vylidňuje a čekají je změny. Město ji letos odkoupilo a plánuje její rekonstrukci. Obchody uvnitř se postupně zavírají, končí i nájmy v bytech, píše o tom Deník. Táborová sezóna v Olomouckém kraji je podle hygieny bez vážnějších potíží. Dosud se neobjevily žádné epidemie. I při dosavadních kontrolách hygienici udělili pouze jedinou pokutu 1000 korun za pochybení ve stravování. Na letní tábory v Olomouckém kraji vyrazilo k polovině července méně dětí než loni. Hygienici jich evidují přes 7800 na 83 táborech. Ve srovnání s minulým létem tak počet nahlášených dětí poklesl o několik stovek.
1: Sport.
3: Tak tohle byla tenisová rychlovka. Méně než hodinu se zdržela na kurtu turnaje WTA v Praze Dominika Šalková. Česká tenistka vyzvala v osmi finále Francouzku Dodénovou a za pouhých 49 minut ji přemohla po setech 6-1 a 6-1 a jde dál.
4: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole.
5: Dnes se mohou místy na Moravě objevit přehánky a my tu pro vás máme další malý meteokvíz. Tipnete si, jak dlouho trvá, než dešťová kapka z mraku dopadne na zem? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, přes den proměnlivá, většinou velká oblačnost a ano, místy se mohou objevit přehánky. A to nás přivádí na otázku, jak dlouho padá z mraku dešťová kapka. Z běžného dešťového mraku může cesta na zem trvat nejčastěji 3 až 6 minut. Tohle jste věděli?
1: Radio Metropole. Za volantem.
5: Nehoda v Olomouci, policie v Šumperku a porucha na D55. Víme, jak se jezdí tady? Dobré čtvrteční ráno. Na kraji Olomouce ranní bouračka nákladňáku a osobáku na Týnecké za Kruháčem na výjezdu na Olympii. A na příjezdu od Přerova do Olomouce je za Grigovem zhruba 5 až 10 minutová kolona. Policie mezi Olomoucí a Horkou teď hlídá, chytá za odbočkou na Poděbrady. Jsou také v Šumperku u Benátek na Uničovské. A poruchané vozidlo objíždíme na 22. kilometru D55 z Napa Jedel na Hulí. Za tlumačovem. Jeďte s námi a bezpečně.
1: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.
2: Top of the Pop.
3: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Metropole právě dnes.
1: Čtvrtek 23. červenec. Zdravíme všechny oslavence. Narozeniny má herec a zpěvák Vojta Dek a taky Harry Potter.
2: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley. A já Harry Potter.
1: Tedy herec Daniel Radcliffe. Právě 23. července roku 1829 si Američan William Byrd nechává patentovat psací stroj a od té doby už nemusíme všechno psát jenom ručně. Svátek slaví Liborové. Říká se, že nositelé tohoto jména mají rádi lidi a nejradši by se pro druhé rozdali, rozkrájeli. A dneska by se mohla a měla někde rozdávat zdarma vanilková zmrzlina. To je inspirace pro moravské zmrzlináře. Je národní den vanilkové zmrzliny. Dejte si vanilkovou, čokoládovou, citronovou nebo stračatelu a užijte si nádherný čtvrtek s námi. Je 23. července.
0: Metropole právě dnes.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Už tam bude.
12: Nech toho.
11: Raději už tam bude.
12: Přestaň. Ty mě vedro.
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj, Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2020. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď k premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a Mimo ňům živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u Bardotek.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla?
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
5: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole.
7: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Z Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jsou tu další zprávy pro vás na našich vlnách. Bezpečí pro chodce v okolí Olomouce, cestující u autobusové zastávky u Cihelny v Droždíně už mohou bezpečně přecházet cestu. Vznikl tu nový přechod pro chodce, jsou tu i opravené chodníky a nové osvětlení, informuje město Olomouc.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Roste počet cyklistů, kteří jezdí na výlety po Zlínském kraji. Ukazují to data sčítačů ve známých lokalitách. Ve Zlínském kraji je 2227 kilometrů značených cyklotras a 260 kilometrů cyklostezek.
4: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Klasicích. Přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci.
3: Vysvětluje za centrálu cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec. Blíží se doba, kdy bude v Česku téměř každý třetí člověk senior. Počet obyvatel starších 65 let vzroste do roku 2050 z nynějších 2,25 milionu na více než 3 miliony. Nejrychleji se rozroste skupina 85+, píší novinky.cz. Na rostoucí potřebu péče o seniory je podle odborníků nutné reagovat hned. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka zdůraznil potřebu výstavby nových domovů a rozvoj domácích služeb. Pracovníky chce nabít například na Filipínách.
2: Sport.
3: Čeští hokejisté do 20 let zvládli porazit výběr Švýcarska na přípravném kempu ve Finsku. Po výhře a prohře s Finy tentokrát dosáhli na výhru 4-3 v prodloužení nad Švýcarskem. Ještě si Češi a Švýcaři dají odvetu, a to v pátek od 17:30.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude přes den proměnlivá, většinou velká oblačnost, přehánky, denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, východ slunce 5.09 a západ ve 20.44.
6: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Nehoda na kraji Olomouce, policie ve Vyškově, také v Hranicích, anebo na D1 u Mořic. Víme, jak se jezdí tady. Na výjezdu z Olomouce na Olympii je nehoda osobáku a nákladňáku na ulici Týnecká. Za kruháčem uzavřený jeden pruh. Policie na nás a na naši rychlost dohlíží právě teď ve Vyškově na Brněnské. Hlídají také v Hranicích na Bělotínské nebo na 244. kilometru D1 u Mořic ve směru na Tíkovice. Na cestách sledujeme čilý ruch, jedeme spolu a jedeme bez poruch.
2: Radio Metropole.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Kolikrát už se ti stalo, že jsi potřeboval jen rychle zjistit nějakou informaci, otevřel si obchod s aplikacemi a místo toho, abys něco vyřešil během pár sekund, stahoval si další aplikaci do telefonu? Tady je Rádio Metropole a neseme ti další novinky ze světa aplikací. Dnes máme pocit, že každá služba musí mít vlastní aplikaci, jenže podle nového pohledu na mobilní svět to nemusí být vždycky nejlepší řešení. Řada aplikací totiž ve skutečnosti není nic jiného než převlečená webová stránka. Místo jednoduchého otevření stránky v prohlížeči si stáhneš desítky megabajtů dat. Aplikace může zabírat místo v telefonu, zatěžovat paměť a někdy navíc přidává reklamy nebo sbírá informace o používání. Jako příklad jsme si vybrali aplikaci poskytovatele poznávacích zájezdů. Ta měla po instalaci velikost přes 40 megabajtů a v telefonu nakonec zabrala dokonce více než 120 megabajtů. Přitom stejná služba vytvořená jako webová aplikace měla velikost jen zlomek megabajtů. Nabízela přitom stejný obsah, stejné přihlášení a ještě několik výhod navíc. Třeba jednodušší kopírování textu, tisk nebo rychlé vyhledávání. Proč tedy aplikace pořád vznikají? Jedním z důvodů je zvyk uživatelů. Mnozí z nás automaticky hledají službu v Google Play nebo App Store, protože jsme si za roky zvykli, že právě tam aplikace patří. Svou roli hrají také samotné obchody s aplikacemi, které vydělávají na provizích z nákupů uvnitř aplikací. Moderní webové apky už ale dokážou nabídnout velmi podobný zážitek jako klasické apky a často fungují rychleji a jednodušeji. Takže až budeš příště hledat novou aplikaci, možná se nejdřív podívej, jestli stejnou službu nenajdeš jen jako webovou stránku. Protože i v digitálním světě někdy platí, že méně může znamenat více. A na Rádiu Metropole ti přinášíme víc muziky, víc energie.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se.

0: k nám. Ve firmě Geissler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geissler, vaše úklidová firma.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90 až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Metropole. Posloucháš Radio Metropole.
10: Taneční rádio z Olomouce.
9: Metropole.
11: Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný zážitek. Ať už potřebuješ hudbu k zamyšlení nebo k tanci, Sia má vždycky něco v rukávu. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc silných.

0: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tohle je Radio Metropol.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Začneme tématem chátrající památky na Olomoucku. Stropní konstrukce, krovy i omítky poutního chrámu ve Staré Vodě u Libavé jsou v havarijním stavu. Bez rychlého zásahu hrozí památce nevratné poškození. Správci objektu proto schánějí finance na záchranu kostela.
4: On se na tom vlastně podepsala také 40-letá zelená neúdržba a dalších 30 let od 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která, když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne a odlupují se kusy nejenom štukové výzdoby ze 17. století, kusy fresek.
3: Říká pro ČTK správce poutního místa Aleš Tománek. V Olomouckém kraji chceme sportovat. Více než 100 obcí a sportovních klubů z Olomouckého kraje se přihlásilo u hejtmanství o peníze z obnoveného dotačního programu. Kraj mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun, které nově poslouží nejen na opravy stadionů či hřišť, ale také na jejich výstavbu. Program je zpět po více než 5 letech. Prezident Petr Pavel zastavil novelu rozpočtových zákonů. Veto nad ní vyřkl s tím, že podle něj ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Vláda jeho rozhodnutí kritizuje a chce veto přehlasovat. Sněmovna to bude řešit 25. srpna. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou. Koalice bude k přehlasování potřebovat aspoň 101 hlasů. K dispozici má 108. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Sport.
3: Dva české kluby dnes uvidíme ve druhém předkole evropských fotbalových pohárů. V evropské lize se představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve za polárním kruhem norský tým Tromse. A v konferenční lize hraje od 20 hodin Jablonec venku s chorvatským Varaždínem.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Dnes se mohou místy na Moravě objevit přeháníky a my tu pro vás máme další malý meteokvíz. Tipnete si, jak dlouho trvá, než dešťová kapka z mraku dopadne na zem? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, přes den proměnlivá, většinou velká oblačnost a ano, místy se mohou objevit přeháníky. A to nás přivádí na otázku, jak dlouho padá z mraku dešťová kapka. Z běžného dešťového mraku může cesta na zem trvat nejčastěji 3 až 6 minut. Tohle jste věděli?
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bouračky v Olomouci, policie v Mohelnici. Víme, jak se jezdí tady. Olomouc je dějištěm dvou dopoledních nehod. Pozor u vojenské nemocnice na Kaštanově ulici, bouračka dodávky a nákladňáku. A nadále bacha na kraji města, ulice Týnecká za Kruháčem na výjezdu na Olympii, v sobě od rána nákladňák a osobák. A kde jsou teď policejní hlídky? Zastavují, kontrolují v Olomouci, na Hněvotínské, také v Mohelnici na Uničovské ulici. Vaše letní rádio přeje šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje? Tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna

0: Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
1: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Hostem dnešního vysílání je zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, vy jste s písněmi Karla Gotta objel už celou republiku. Který moment z dosavadních koncertů vám nejvíce utkvěl v paměti?
1: Každý koncert má své kouzlo a je svým způsobem jedinečný, ale my se právě teď chystáme na náš největší koncert pod širým nebem, který se uskuteční už v pátek 31. července vůbec poprvé v Letňáku v Olomouci a na který jsme si připravili takový koktejl těch největších hitů Karla Gotta s několika novinkami a diváci se můžou těšit nejenom na náš 13členný živý orchestr, na naše skvělé hosty, ale taky na překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A právě proto bych je rád pozval 31. července do Letňáku v Olomouci na koncert Můj vzor božský Karel.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Vstupenky na jeho koncert pod širým nebem v Olomouci zakoupíte na ticketportal.cz.
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Také dneska neposloucháte žádné podcasty nebo YouTubeko, žádné pražské rádio, které na vás mluví kdesi z dálky, ale volíte své moravské rádio, které je tady s vámi doma. Jezdíme po stejných silnicích, chodíme po stejných chodnicích, potkáváme si při odpoledních nákupech v Sámošce a známe to tady jako svoje boty. Jsme vaše domácí moravské rádio a víme, co dneska podnikat. Zajít můžeme do kina. Olomoucké Premier Cinemas v Šantovce láká na super letní premiéru. Vrásky? V pořádku. Život bez partnera? Taky v pořádku. Chtít od života víc, to je naprosto zásadní. A o tom je nová česká komedie Bardotky. Je to letní jízda plná energie a humoru, film, ve kterém se najde každá žena bez ohledu na věk. To jsou Bardotky se skvělým obsazením Dagmar Havlová, Eva Holubová a Pavlína Pořízková. Dneska to kromě olomoucké Šantovky promítá i Přerovská hvězda, kino Boskovice, kino v Šumperku, Bardotky jsou i v Bruntálu, ve Svitavách nebo v letním kině Hranice.
2: Radio Metropole, kam vyrazit?
4: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: Pravda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Rádio Metropole.
6: Tvoje dopoledne.
5: Tvoje rádio.
6: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Kdo po Olomoucku jezdí vlakem, ten by měl zbystřit. Kvůli výlukám nás čeká jízda náhradní autobusovou dopravou. Od 5. do 18. srpna nepojedou vlaky mezi Olomoucí Řepčínem a Příkazy. A z důvodu oprav se zastaví provoz mezi Moravským Berounem a Valšovem, a to od 7. do 28. srpna. Podrobnosti o výlukách a detaily týkající se náhradní autobusové dopravy na úsecích má web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Mobilní odběry krve ve Šternberku přicházejí s novinkou. Od září budou moci dárci při těchto uspořádaných odběrech darovat vedle plné krve nově i krevní plazmu. Odběrové místo zůstává v budově F Šternberské nemocnice AGEL. Řidiči v Boskovicích, nezapomeňte, začala tu oprava železničního přejezdu na silnici 150 v ulici Otakara Kubína. Je tu proto uzavírka, která potrvá do soboty 1. srpna. Objížďka přejezdu je tu značená a vede okolními ulicemi. Nové velvyslance vyšle do světa Česko. Ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že se na své mise chystají noví zástupci pro Spojené státy a Itálii a také pro důležité mezinárodní organizace. Diplomatické změny mají proběhnout již brzy.
1: Sport.
2: V neděli dobila tenisový titul na turnaji WTA v Athénách a nyní usiluje o další, a to na turnaji v Praze. Barbora Krejčíková dnes na domácím podniku bude hrát osmifinálový zápas. V 16:15 má na programu střet s Lucí Havlíčkovou.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Jak bude? Čtvrtek nám celý den slibuje ve znamení šedé oblohy. Postupně mohou přijít lokální přehánky nebo občasný déšť. V Jeseníkách čekáme srážky četnější. Výjimečně se objeví i bouřka. Pokud vám nějaká ta kapka nevadí a s pláštěnkou vyrážíte na výlet, zastavte se určitě na nějaké vyhlídce. Dohlednost je dnes vysoká, kopečky a budovy a cokoliv jiného můžeme vidět až 19 km daleko. Zítřek bude také spíše oblačný, později odpoledne ale bude mraků ubývat. Nejvyšší teploty se budou v pátek pohybovat mezi 19 a 23 stupni.
4: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, ale dáme si pozor na policejní hlídku, a to v ulici Studentská. Modré majáčky nám hlásíte taky na D1 na exitu Kroměříž Východ, v Březové nad Světavou v ulici Brněnská, ve Zlíně v ulici Frištátská, stojí taky na D35 na exitu Velký Újezd a v Mohelnici v ulici Uničovská. Pomalu jezdíme taky na D1 na trase Říkovice Vyškov před exitem Kojetín na 256. kilometru. Je tady uzavřený levý jízdní pruh, opravují se tu svodidla. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: S vámi je Rádio Metropole, rádio, které vás nenechá hladové. Víme, kde se dobře najíte. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Začneme bezmasou variantou. Máme tady lazaně s trhanou hlívou a zakysanou smetanou, kaserol nebo cizrnu s paprikami. To si dáme v restauraci Koza zůstala celá. Jedeme dál, grilovaný filet z lososa na bylinkovém másle nebo grilovaná kuřecí prsa plněná parmskou šunkou, sušenými rajčaty a sýrem. To už voní v baseball pubu na Lascích. Pošmáknou si i studenti. V menze pro ně připravili kuřecí směs chop suey a zu po tatarsku z hovězího masa nebo veganské lazaně s čočkou. V menze na 17. listopadu. Dáme si taky kuřecí katův šlech, steak z tuňáka nebo třeba špagety alio olio e peperoncino. V podniku Morgan's Restaurant. Více poledních meníček najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejska.

Polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Radio Metropole a nejlepší letní info.
1: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
0: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Je mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
9: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
8: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
10: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
8: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
10: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
8: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
10: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Tohle je
13: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Zapálil chatku s lidmi uvnitř, teď za to dostal trest. Olomoucký vrchní soud poslal na 15 let do vězení 67-letého Vojtěcha Zarembu za pokus o dvojnásobnou vraždu. Na Vánoce 2024 v Ostravě Heřmanicích zapálil ze žárlivosti chatku, v níž spali dva lidé. Oba se včas probudili a utekli z ní. Muž se k činu přiznal, tvrdil však, že vraždit nechtěl.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Netradiční murál ve Vyškově. Hotovou hru pixelů namalovala výtvarná skupina Malujeme jinak na trafostanici na sídlišti Osvobození. Velkoformátová malba představuje plochu počítače. Je to první malovaná trafostanice na Vyškovsku, píší o tom novinky.cz. Vlků je v Jeseníkách stále víc. Prokazatelně tu žijí dvě vlčí smečky. Jedna se pohybuje v Medvědské hornatině, druhá u pradědu. Podle ochránců přírody jim horské lesy zaručují ideální životní podmínky. Jak píše ČTK, dlouhodobé pozorování vlků v Jeseníkách pomocí fotopastí a analýz ukazuje, že v širším území Jeseníků žije v 7 až 8 teritoriích zhruba 30 až 40 vlků. V oblasti pradědu jsou trvale od roku 2021.
0: Sport.
3: Start nové sezóny první fotbalové ligy vyhlíží Sigma Olomouc. První mač hrají Hanáci venku tuto neděli od 17.30 vyzvou na trávě soupeře Jablonec. Představitelé Sigmy oznámili svůj ligový cíl. Chtějí se vrátit mezi prvních 6 týmů.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda páří, to je pranostika na dnešní den a vypadá to, že se nám asi pářit bude. Očekáváme proměnlivou převážně oblačnou oblohu, postupně s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. V Jeseníkách nám může sprchnout i trochu více. Výjimečně se objeví i bouřka. Nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 18 až 22 stupňů. Podobně by na tom měl být i zítřek. Dopoledne ještě na horách budou doznívat přeháňky, čeká nás zamračená obloha, až později odpoledne mraků začne ubývat.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci projíždíme bez větších komplikací. Pozor si ale dáme na policejní hlídku v ulici Lipenská. Pomáhají a chrání taky na D1 na exitu Kroměříž východ a na trase mezi Šumperkem a Zábřehem při projíždění kolem Sudkova. Bouračku dvou osobáků pak řešíme v Mostkovicích v ulici Generála Kraváka. Probíhá tady vyšetřování, jízdní pruh je uzavřen. Pohodovou cestu vám přejeme z našich rádiových vln.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Premiér Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství.

0: stojí za to jíst lépe.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Čtvrtek 23. červenec. Zdravíme všechny oslavence. Narozeniny má herec a zpěvák Vojta Dek a taky Harry Potter.
2: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley. A já Harry Potter.
1: Tedy herec Daniel Radcliffe. Právě 23. července roku 1829 si Američan William Byrd nechává patentovat psací stroj a od té doby už nemusíme všechno psát jenom ručně. Svátek slaví Liborové. Říká se, že nositelé tohoto jména mají rádi lidi a nejradši by se pro druhé rozdali, rozkrájeli. A dneska by se mohla a měla někde rozdávat zdarma vanilková zmrzlina. To je inspirace pro moravské zmrzlináře. Je národní den vanilkové zmrzliny. Dejte si vanilkovou, čokoládovou, citronovou nebo stračatelu a užijte si nádherný čtvrtek s námi. Je 23. července.
0: Metropole právě dnes.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Tohle je Radio Metropol.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Co pak se děje na Olomoucku? Pokud vám v Uničově bude během léta při procházce horko, nová pomoc je na Masarykově náměstí. Od půlky července tu funguje nová mlžící sprcha, z níž teče pitná voda. K osvěžení stačí stisknout tlačítko.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jezdíme za dráž. Paliva v Olomouckém kraji oproti minulému týdnu výrazně zdražila. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 42 korun 10 haléřů. Je tedy skoro o 2 koruny dražší. Cena nafty vzrostla dokonce o 4 koruny 60 za litr a je na průměrné ceně 42,20. Na růstu cen pohonných hmot se i v Olomouckém kraji podepsal mimo jiné konec státní regulace zavedené po březnovém zdražení ropy. Proti uplynulé neděli, kdy opatření skončilo, stoupla cena benzínu v kraji asi o 30 haléřů a nafta víc než o 2 koruny. Velkému zájmu se těší netradiční lavičky v lázních Karlova Studánka na Bruntálsku. Lidé na ně mohou psát vzkazy. Hostům lázní se toto originální posezení v přírodě moc líbí, takže brzy v areálu přibudou další.
2: Sport.
3: Legenda odchází. Fotbalový rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál za 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Informuje o tom Ligová fotbalová asociace.
0: Rádio Metropole. To na sebe. Víme, jak bude. I čtvrteční odpoledne slibuje chladný, větrný a proměnlivý den. Lokálně mohou přijít přehánky, a to zejména na severu Olomouckého kraje. Výjimečně se může přihnat i bouřka. Mraků i dešťových kapek bude ubývat až k večeru. Slunce nám dnes zapadne ve 20 hodin a 44 minut. Pokud plánujeme spaní pod stanem, raději se pořádně oblečeme. Noční teploty mohou spadnout až k 8 stupňům. Na horách k 7.
4: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci řešíme nehodu v ulici Dobrovského. Vyšetřování nehody nám stále hlásíte taky v Mostkovicích v ulici generála Kraváka. Na policejní hlídku si dáme pozor na trase mezi Šumperkem a Postřelmovem. Opatrně jezdíme taky na cestě Hulín-Břest. Probíhá tady práce na silnici, po vozovce se pohybují lidé. Překážku na silnici máme taky na D55 na trase Přerov-Olomouc před exitem Holice. Projíždíme tudy s nohou na brzdě, abychom předmět bezpečně objeli. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv,

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premier Cinema Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj, Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2020. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď k premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a Mimoňům živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotyk.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla?
4: Holky, už jsem tady!
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
5: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
6: Taneční rádio

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Začneme tématem chátrající památky na Olomoucku. Stropní konstrukce, krovy i omítky poutního chrámu ve Staré Vodě u Libavé jsou v havarijním stavu. Bez rychlého zásahu hrozí památce nevratné poškození. Správci objektu proto schánějí finance na záchranu kostela.
4: On se na tom vlastně podepsala také 40-letá zelená neúdržba a dalších 30 let od 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne a odlupují se kusy nejenom štukové výzdoby ze 17. století, kusy fresek.
3: Říká pro ČTK správce poutního místa Aleš Tománek. V Olomouckém kraji chceme sportovat. Více než 100 obcí a sportovních klubů z Olomouckého kraje se přihlásilo u hejtmanství o peníze z obnoveného dotačního programu. Kraj mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun, které nově poslouží nejen na opravy stadionů či hřišť, ale také na jejich výstavbu. Program je zpět po více než 5 letech. Prezident Petr Pavel zastavil novelu rozpočtových zákonů. Veto nad ní vyřkl s tím, že podle něj ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Vláda jeho rozhodnutí kritizuje a chce veto přehlasovat. Sněmovna to bude řešit 25. srpna. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou. Koalice bude k přehlasování potřebovat aspoň 101 hlasů. K dispozici má 108. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Sport.
3: Dva české kluby dnes uvidíme ve druhém předkole evropských fotbalových pohárů. V evropské lize se představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve za polárním kruhem norský tým Tromse. A v konferenční lize hraje od 20 hodin Jablonec venku s chorvatským Varaždínem.
1: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Jak bude? Čtvrtek nám celý den slibuje ve znamení šedé oblohy. Postupně mohou přijít lokální přehánky nebo občasný déšť. V Jeseníkách čekáme srážky četnější. Výjimečně se objeví i bouřka. Pokud vám nějaká ta kapka nevadí a s pláštěnkou vyrážíte na výlet, zastavte se určitě na nějaké vyhlídce. Dohlednost je dnes vysoká, kopečky a budovy a cokoliv jiného můžeme vidět až 19 kilometrů daleko. Zítřek bude také spíše oblačný, později odpoledne ale bude mraků ubývat. Nejvyšší teploty se budou v pátek pohybovat mezi 19 a 23 stupni.
0: Radio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku nám hlásíte nehodu na výjezdu z Heroltovic ve směru na město Libavá. Probíhá tady vyšetřování, projíždíme opatrně. Nehodu nám hlásíte taky na D55 na trase Přerov Olomouc na exitu Holice. Stojí tady porouchané auto, na místě je policie. Odstavené auto na krajnici pak řešíme na D48 na trase Bělotín Frýdek Místek za exitem Bělotín Východ. To bylo naše dopravní info, teď už další hudební pecka.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našem rádiu nám nic neunikne. Víme, o čem se píše. Tady je rychlý přehled pro vás. V chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou potvrzeny dvě vlčí smečky. V širším regionu je až 40 jedinců. Kde konkrétně se smečky pohybují, píše olomoucký report. Brankář Tadeáš Stopen odchází ze Sigmy, bude hostovat v Artisu Brno. Proč to už pro nás zjistil olomoucký rej? V přerovském vnitrobloku Bratří Hovůrkových se dnes otevírají vodní radovánky. Moderní prostor určený pro hru s vodou, odpočinek i setkávání. O tom se dočteme na webu města Přerova přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Máme pro vás všechno nejlepší.
2: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
3: Největší hity 80. a 90. let.
2: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.

0: Rádio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Je mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Kdo po Olomoucku jezdí vlakem, ten by měl zbystřit. Kvůli výlukám nás čeká jízda náhradní autobusovou dopravou. Od 5. do 18. srpna nepojedou vlaky mezi Olomoucí Řepčínem a Příkazy. A z důvodu oprav se zastaví provoz mezi Moravským Berounem a Valšovem, a to od 7. do 28. srpna. Podrobnosti o výlukách a detaily týkající se náhradní autobusové dopravy na úsecích má web report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Mobilní odběry krve ve Šternberku přicházejí s novinkou. Od září budou moci dárci při těchto uspořádaných odběrech darovat vedle plné krve nově i krevní plazmu. Odběrové místo zůstává v budově F Šternberské nemocnice AGEL. Řidiči v Boskovicích, nezapomeňte, začala tu oprava železničního přejezdu na silnici 150 v ulici Otakara Kubína. Je tu proto uzavírka, která potrvá do soboty 1. srpna. Objížďka přejezdu je tu značená a vede okolními ulicemi. Tragická zpráva dnes přišla z náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Na 22. základně vrtulníkového letectva se zřítil armádní stroj Venom. Na palubě bylo 5 vojáků, přičemž jeden člověk bohužel havárii nepřežil. Okolnosti tohoto neštěstí teď vyšetřuje armáda.
2: Sport.
3: V neděli dobila tenisový titul na turnaji WTA v Athénách a nyní usiluje o další, a to na turnaji v Praze. Barbora Krejčíková dnes na domácím podniku bude hrát osmifinálový zápas. V 16.15 má na programu střet s Lucí Havlíčkovou.
4: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: V našem regionu počítáme zítra většinou s polojasnou oblohou, ojediněle se mohou objevit taky dešťové přehánky. Nejvyšší teploty přes den 21 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 20. A co víkend? Teploty převážně okolo 25 stupňů Celsia, v sobotu sluníčko, v neděli potom vyšší oblačnost a počítáme s deštěm.
2: Rádio Metropole, za volantem.
5: Zdravíme za volant. Bourá se na Palackého ulici v Holešově. Došlo tady k havárii osobního auta, je to s olejem na vozovce, tak projíždějte opatrně. No a nehodu hlásí taky obec Letovice na Blanensku. Tady došlo na Zámecké ulici ke střetu osobáku a chodce. Nicméně i tímto úsekem se dostanete. Aktuálně počítejte se zdržením na čtvrt hodiny na cestě od ulice Šlechtitelů k Amigu v Olomouci. A policejní hlídka je s 15. hodinou v Rýmařově na Opavské, v Sudkově, Postřelmově, Bořitově i na okruhu Olomouce za exitem Olomouc střed Slavonín. Šťastnou cestu!
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Kolikrát už se ti stalo, že jsi potřeboval jen rychle zjistit nějakou informaci, otevřel jsi obchod s aplikacemi a místo toho, abys něco vyřešil během pár sekund, stahoval si další aplikaci do telefonu. Tady je Rádio Metropole a neseme ti další novinky ze světa aplikací. Dnes máme pocit, že každá služba musí mít vlastní aplikaci, jenže podle nového pohledu na mobilní svět to nemusí být vždycky nejlepší řešení. Řada aplikací totiž ve skutečnosti není nic jiného než převlačená webová stránka. Místo jednoduchého otevření stránky v prohlížeči si stáhneš desítky megabajtů dat. Aplikace může zabírat místo v telefonu, zatěžovat paměť a někdy navíc přidává reklamy nebo sbírá informace o používání. Jako příklad jsme si vybrali aplikaci poskytovatele poznávacích zájezdů. Ta měla po instalaci velikost přes 40 megabajtů a v telefonu nakonec zabrala dokonce více než 120 megabajtů. Přitom stejná služba vytvořená jako webová aplikace měla velikost jen z megabajtů. Nabízela přitom stejný obsah, stejné přihlášení a ještě několik výhod navíc. Třeba jednodušší kopírování textu, tisk nebo rychlé vyhledávání. Proč tedy aplikace pořád vznikají? Jedním z důvodů je zvyk uživatelů. Mnozí z nás automaticky hledají službu v Google Play nebo App Store, protože jsme si za roky zvykli, že právě tam aplikace patří. Svou roli hrají také samotné obchody s aplikacemi, které vydělávají na provizích z nákupů uvnitř aplikací. Moderní webové apky už ale dokážou nabídnout velmi podobný zážitek jako klasické apky a často fungují rychleji a jednodušeji. Takže až budeš příště hledat novou aplikaci, možná se nejdřív podívej, jestli stejnou službu nenajdeš jen jako webovou stránku. Protože i v digitálním světě někdy platí, že méně může znamenat více. A na Rádiu Metropole ti přinášíme víc muziky, víc energie.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
10: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
9: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
11: Kdo schrábne promo balíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
9: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
11: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
9: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
11: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
14: Radio Metropole.
15: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Také dneska neposloucháte žádné podcasty nebo YouTubeko, žádné pražské rádio, které na vás mluví kdesi z dálky, ale volíte své moravské rádio, které je tady s vámi doma. Jezdíme po stejných silnicích, chodíme po stejných chodnicích, potkáváme si při odpoledních nákupech v Sámošce a známe to tady jako svoje boty. Jsme vaše domácí moravské rádio a víme, co dneska podnikat. Zajít můžeme do kina. Olomoucké Premiér Cinemas v Šantovce láká na super letní premiéru. Vrásky? V pořádku. Život bez partnera? Taky v pořádku. Chtít od života víc, to je naprosto zásadní. A o tom je nová česká komedie Bardotky. Je to letní jízda plná energie a humoru, film, ve kterém se najde každá žena bez ohledu na věk. To jsou Bardotky se skvělým obsazením Dagmar Havlová, Eva Holubová a Pavlína Pořízková. Dneska to kromě olomoucké Šantovky promítá i Přerovská hvězda, kino Boskovice, kino v Šumperku, Bardotky jsou i v Bruntálu, ve Svitavách nebo v letním kině Hranice.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo.čertovina.cz.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Co pak se děje na Olomoucku? Pokud vám v Uničově bude během léta při procházce horko, nová pomoc je na Masarykově náměstí. Od půlky července tu funguje nová mlžící sprcha, z níž teče pitná voda. K osvěžení stačí stisknout tlačítko.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jezdíme za dráž. Paliva v Olomouckém kraji oproti minulému týdnu výrazně zdražila. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 42 korun 10 haléřů. Je tedy skoro o 2 koruny dražší. Cena nafty vzrostla dokonce o 4 koruny 60 za litr a je na průměrné ceně 42,20. Na růstu cen pohonných hmot se i v Olomouckém kraji podepsal mimo jiné konec státní regulace zavedené po březnovém zdražení ropy. Proti uplynulé neděli, kdy opatření skončilo, stoupla cena benzínu v kraji asi o 30 haléřů a nafta víc než o 2 koruny. Velkému zájmu se těší netradiční lavičky v lázních Karlova Studánka na Bruntálsku. Lidé na ně mohou psát vzkazy. Hostům lázní se toto originální posezení v přírodě moc líbí, takže brzy v areálu přibudou další.
0: Sport.
2: Legenda odchází. Fotbalový rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál za 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Informuje o tom Ligová fotbalová asociace.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.

0: Teploty nejčastěji okolo 22 stupňů Celsia, polojasná obloha a mohou se objevit i dešťové přehánky. V sobotu nejvyšší teploty přes den mezi 25 a 29 stupni Celsia, k tomu sluníčko a jasná obloha. V neděli potom podobná teplota, ale vyšší oblačnost a občasný déšť.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Nehoda osobáku a cyklisty se vyšetřuje na Kroměřížsku na trase z Dounky Soběsuky. Trasa je ale s opatrností sjízdná. A připomínáme i nehodu osobního auta v Holešově na Palackého. Tady už se to došetřuje a průjezd je bez problému. No a taky se 16. hodinou pozor v našem regionu na policejní kontroly. Hlídka je v Bludově, v Sutkově, taky v Bystřici pod Hostýnem anebo na dálnici 46 směr Vyškov na exitu Olšany u Prostějova. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo, kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Tohle je
12: Radio Metropole.

0: tohle je
1: Radio Metropole.
0: Čau, čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Hostem dnešního vysílání je zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, vy jste s písněmi Karla Gotta objel už celou republiku. Který moment z dosavadních koncertů vám nejvíce utkvěl v paměti?
1: Každý koncert má své kouzlo a je svým způsobem jedinečný, ale my se právě teď chystáme na náš největší koncert pod širým nebem, který se uskuteční už v pátek 31. července vůbec poprvé v Letňáku v Olomouci a na který jsme si připravili takový koktejl těch největších hitů Karla Gotta s několika novinkami a diváci se můžou těšit nejenom na náš 13členný živý orchestr, na naše skvělé hosty, ale taky na překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A právě proto bych je rád pozval 31. července do Letňáku v Olomouci na koncert Můj vzor božský Karel.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Vstupenky na jeho koncert pod širým nebem v Olomouci zakoupíte na ticketportal.cz.
2: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
3: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
2: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
4: Tohle je Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Začneme tématem chátrající památky na Olomoucku. Stropní konstrukce, krovy i omítky poutního chrámu ve Staré Vodě u Libavé jsou v havarijním stavu. Bez rychlého zásahu hrozí památce nevratné poškození. Správci objektu proto schánějí finance na záchranu kostela.
4: On se na tom vlastně podepsala také 40-letá zejména neúdržba a dalších 30 let od 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která, když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne a odlupují se kusy nejenom štukové výzdoby ze 17. století, kusy fresek.
3: Říká pro ČTK správce poutního místa Aleš Tománek. V Olomouckém kraji chceme sportovat. Více než 100 obcí a sportovních klubů z Olomouckého kraje se přihlásilo u hejtmanství o peníze z obnoveného dotačního programu. Kraj mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun, které nově poslouží nejen na opravy stadionů či hřišť, ale také na jejich výstavbu. Program je zpět po více než 5 letech. Prezident Petr Pavel zastavil novelu rozpočtových zákonů. Veto nad ní vyřkl s tím, že podle něj ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Vláda jeho rozhodnutí kritizuje a chce veto přehlasovat. Sněmovna to bude řešit 25. srpna. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou. Koalice bude k přehlasování potřebovat aspoň 101 hlasů. K dispozici má 108. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Sport.
3: Dva české kluby dnes uvidíme ve druhém předkole evropských fotbalových pohárů. V evropské lize se představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve za polárním kruhem norský tým Tromse. A v konferenční lize hraje od 20 hodin Jablonec venku s chorvatským Varaždínem.
5: Olomoucku dnes sluníčko zapadá přesně ve 8:45, zítřejší východ slunce potom přijde v 5 hodin a 12 minut. Jinak nás čeká pátek s teplotami mezi 20 a 25 stupni Celsia, které doplní polojasná obloha a dešťové přehánky. V sobotu denní maxima na 29 stupních a sluníčko, v neděli stále teplota nad 25, ale taky dešťové přehánky a vyšší oblačnost.
6: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bourá se na trase Tovačov Troubky, je to bez bližších podrobností, ale s opatrností průjezdné. No a pojďme se podívat taky na policejní kontroly se 17. hodinou v Otrokovicích na Napajedelské, taky v Holešově, na D55 mezi exity Hulín a Otrokovice a taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
7: You're asking me, what do you think? Will we ever be a thing? Or are we not working out? If the ship is about to sink, would you stay or would you swim? I've been drowning in these doubts.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 20.

0: Metropole právě dnes.
1: Čtvrtek 23. červenec. Zdravíme všechny oslavence. Narozeniny má herec a zpěvák Vojta Dek a taky Harry Potter.
2: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley. A já Harry Potter.
1: Tedy herec Daniel Radcliffe. Právě 23. července roku 1829 si Američan William Byrd nechává patentovat psací stroj a od té doby už nemusíme všechno psát jenom ručně. Svátek slaví Liborové. Říká se, že nositelé tohoto jména mají rádi lidi a nejradši by se pro druhé rozdali, rozkrájeli. A dneska by se mohla a měla někde rozdávat zdarma vanilková zmrzlina. To je inspirace pro moravské zmrzlináře. Je národní den vanilkové zmrzliny. Dejte si vanilkovou, čokoládovou, citronovou nebo stračatelu a užijte si nádherný čtvrtek s námi. Je 23. července.
0: Metropole právě dnes.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Smart, chytrá, chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Je mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Zapálil chatku s lidmi uvnitř, teď za to dostal trest. Olomoucký vrchní soud poslal na 15 let do vězení 67-letého Vojtěcha Zarembu za pokus o dvojnásobnou vraždu. Na Vánoce 2024 v Ostravě Hermanicích zapálil ze žárlivosti chatku, v níž spali dva lidé. Oba se včas probudili a utekli z ní. Muž se k činu přiznal, tvrdil však, že vraždit nechtěl.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Netradiční murál ve Vyškově. Hotovou hru pixelů namalovala výtvarná skupina Malujeme jinak na trafostanici na sídlišti Osvobození. Velkoformátová malba představuje plochu počítače. Je to první malovaná trafostanice na Vyškovsku, píší o tom novinky.cz. Vlků je v Jeseníkách stále víc. Prokazatelně tu žijí dvě vlčí smečky. Jedna se pohybuje v Medvědské hornatině, druhá u pradědu. Podle ochránců přírody jim horské lesy zaručují ideální životní podmínky. Jak píše ČTK, dlouhodobé pozorování vlků v Jeseníkách pomocí fotopastí a analýz ukazuje, že v širším území Jeseníků žije v 7 až 8 teritoriích zhruba 30 až 40 vlků. V oblasti pradědu jsou trvale od roku 2021.
2: Sport.
3: Start nové sezóny první fotbalové ligy vyhlíží Sigma Olomouc. První mač hrají Hanáci venku. Tuto neděli od 17.30 vyzvou na trávě soupeře Jablonec. Představitelé Sigmy oznámili svůj ligový cíl. Chtějí se vrátit mezi prvních 6 týmů.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: V našem regionu počítáme zítra většinou s polojasnou oblohou, ojediněle se mohou objevit taky dešťové přehánky. Nejvyšší teploty přes den 21 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 20. A co víkend? Teploty převážně okolo 25 stupňů Celsia, v sobotu sluníčko, v neděli potom vyšší oblačnost a počítáme s deštěm.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Bourá se v Hustopečích nad Bečvou na ulici Pod Humny. Jde o nehodu 3 osobních aut, ale můžeme to obět. Havárie motorky se potom vyšetřuje v obci Lipina, i tady se ale dá dostat. Policejní hlídka je pak s 18. hodinou v Bystřici pod Hostýnem, na Zlínské ulici v Otrokovicích a nebo na D55 směr Hulín na exitu na Pajedla. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Retro.
2: Metropole.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
4: Tohle je Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj, Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2020. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a mimo něm živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotyk.
3: Chci ještě něco zažít.
4: A s Karlem na gauči to nejde.
5: Tak ho prodej.
4: Karla?
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
6: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Jaká je předpověď pro náš region na závěr pracovního týdne? Teploty nejčastěji okolo 22 stupňů Celsia, polojasná obloha a mohou se objevit i dešťové přehánky. V sobotu nejvyšší teploty přes den mezi 25 a 29 stupňů Celsia, k tomu sluníčko a jasná obloha. V neděli potom podobná teplota, ale vyšší oblačnost a občasný déšť.
0: Víc energie. Víc

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
9: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
8: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
9: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
8: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
9: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
8: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
9: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
10: Tohle je
4: Radio Metro.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našem rádiu nám nic neunikne. Víme, o čem se píše. Tady je rychlý přehled pro vás. V chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou potvrzeny dvě vlčí smečky. V širším regionu je až 40 jedinců. Kde konkrétně se smečky pohybují, píše Olomoucký Report. Brankář Tadeáš Stopen odchází ze Sigmy, bude hostovat v Artisu Brno. Proč to už pro nás zjistil Olomoucký Rej. V přerovském vnitrobloku Bratří Hovůrkových se dnes otevírají vodní radovánky. Moderní prostor určený pro hru s vodou, odpočinek i setkávání. O tom se dočteme na webu města Přerova přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Tohle je
0: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach, francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJs současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čekají další skvělé.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio

0: Metropole. Večer ve městě.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter. Americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Kolikrát už se ti stalo, že jsi potřeboval jen rychle zjistit nějakou informaci, otevřel si obchod s aplikacemi a místo toho, abys něco vyřešil během pár sekund, stahoval si další aplikaci do telefonu? Tady je Rádio Metropole a neseme ti další novinky ze světa aplikací. Dnes máme pocit, že každá služba musí mít vlastní aplikaci, jenže podle nového pohledu na mobilní svět to nemusí být vždycky nejlepší řešení. Řada aplikací totiž ve skutečnosti není nic jiného než převlečená webová stránka. Místo jednoduchého otevření stránky v prohlížeči si stáhneš desítky megabajtů dat. Aplikace může zabírat místo v telefonu, zatěžovat paměť a někdy navíc přidává reklamy nebo sbírá informace o používání. Jako příklad jsme si vybrali aplikaci poskytovatele poznávacích zájezdů. Ta měla po instalaci velikost přes 40 megabajtů a v telefonu nakonec zabrala dokonce více než 120 megabajtů. Přitom stejná služba vytvořená jako webová aplikace měla velikost jen zlomek megabajtů. Nabízela přitom stejný obsah, stejné přihlášení a ještě několik výhod navíc. Třeba jednodušší kopírování textu, tisk nebo rychlé vyhledávání. Proč tedy aplikace pořád vznikají? Jedním z důvodů je zvyk uživatelů. Mnozí z nás automaticky hledají službu v Google Play nebo App Store, protože jsme si za roky zvykli, že právě tam aplikace patří. Svou roli hrají také samotné obchody s aplikacemi, které vydělávají na provizích z nákupů uvnitř aplikací. Moderní webové apky už ale dokážou nabídnout velmi podobný zážitek jako klasické apky a často fungují rychleji a jednodušší.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Switch Disco. Britské DJské duo, které svými energickými beaty a chytlavými melodiemi baví taneční scénu. Jejich styl je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí přesně to, co právě potřebuješ slyšet. Switch Disco jsou známí svým svěžím přístupem a schopností spojit různé žánry do jedné skvělé jízdy.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Foster the People, kapelu známou pro svůj unikátní indie popový styl, který kombinuje chytlavé melodie s originálními nápady. Jejich hudba je jako svěží vánek, který tě osvěží

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Janika, nizozemského zpěváka a skladatele, který svou hudbou spojuje energii s chytlavými melodiemi a tanečním groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses rozhýbal. Janik je známý svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé párty. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Magdalenu Trajerovou. Songwriterku, která kombinuje nápadité texty s moderním zvukem. Její hudba je jako ten kámoš, co ti v klidu zaspívá do ucha a zároveň tě naladí na pozitivní vlnu. Magdalena je známá svým osobitým stylem a citlivým přístupem k hudbě. Připrav se na příjemnou a emotivní jízdu. Zůstaň naladěn.

0: máš?
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Kylie Minogue, australskou popovou legendu, která už desetiletí kraluje hudební scéně. Její skladby jsou jako pořádná dávka energie a radosti, které rozhýbou každou párty. Kylie je jako ta kámoška, co tě nikdy nenechá v klidu a vždycky přinese dobrou náladu a šmrnc. Její styl je elegantní, svěží a nezaměnitelný a proto má fanoušky po celém světě. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe připraveno ještě spoustu

Tady je tvoje Metropole. Dneska zavzpomínáme na Úzex und 90, německou technolegendu, která na taneční scéně září už od 90. let. Jejich tvrdé, elektrické beaty a futuristický zvuk dokázali změnit tvář elektronické hudby a udělat

0: Radio Metropole. Radio
1: Metropole. Olé. Tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

Tvoje metropole. Dneska ti představíme Lizou, zpěvačku a raperku, která do hudby vnáší sílu, radost a sebevědomí. Lizou je jako kámoška, co tě naučí milovat sám sebe a užívat si život naplno. Její skladby jsou plné energie, které tě donutí vstát a tancovat, ale taky tě zahřejí svým upřímným poselstvím. Lizou umí spojit humor a vážnost v jednu parádní show, kterou prostě musíš zažít. Je to energie, která nabije každou místnost a každého posluchače. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další porci skvělé muziky a inspirace. Girl, I'm about to...

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme interpreta ATB, německého producenta, který svou hudbou míchá trance s emotivními melodiemi a vytváří tak nezapomenutelné zážitky. Jeho skladby jsou jako noční jízda, kdy tě pohltí rytmus i emoce zároveň. ATB je jako ten kámoš, co ti přinese hudbu, která tě vezme na cestu plnou energie i klidu. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hudební elegance.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na párty plnou tanečních beatů a nezapomenutelných momentů. Jeho styl spojuje house s popem v dokonalý mix, který tě dostane do pohody během chvilky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje hudbu, co tě určitě rozhýbe.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby.

0: noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čekají další skvělé zvuky a příběhy.

0: Tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný

Metropole. Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj, Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2020. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 2 s

0: 82 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás kinařů to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď k premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a mimo něm živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar Dotek.
1: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
2: Tak ho prodej.
1: Karla?
2: Gauč.
3: Holky, už jsou tady!
0: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlina Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo. Pro
4: všechno. My musíme slavit každý den.
0: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
5: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc.
0: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
6: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Conana Graye, mladého zpěváka a skladatele, který svou hudbou kombinuje pop s osobními příběhy a emocemi. Jeho hlas je jemný, ale zároveň plný síly, což dělá z jeho písní opravdové zážitky. Conan je jako kámoš, co ti vždycky rozumí a přinese únik z reality do světa hudby, kde můžeš být sám sebou. Jeho styl je moderní, svěží a velmi autentický, což si rychle získalo fanoušky po celém světě. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme připraveno ještě

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Zapálil chatku s lidmi uvnitř, teď za to dostal trest. Olomoucký vrchní soud poslal na 15 let do vězení 67-letého Vojtěcha Zarembu za pokus o dvojnásobnou vraždu. Na Vánoce 2024 v Ostravě Hermanicích zapálil ze žárlivosti chatku, v níž spali dva lidé. Oba se včas probudili a utekli z ní. Muž se činu přiznal, tvrdil však, že vraždit nechtěl.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Netradiční murál ve Vyškově. Hotovou hru pixelů namalovala výtvarná skupina Malujeme jinak na trafostanici na sídlišti Osvobození. Velkoformátová malba představuje plochu počítače. Je to první malovaná trafostanice na Vyškovsku, píší o tom novinky.cz. Vlků je v Jeseníkách stále víc. Prokazatelně tu žijí dvě vlčí smečky. Jedna se pohybuje v Medvědské hornatině, druhá u pradědu. Podle ochránců přírody jim horské lesy zaručují ideální životní podmínky. Jak píše ČTK, dlouhodobé pozorování vlků v Jeseníkách pomocí fotopastí a analýz ukazuje, že v širším území Jeseníků žije v 7 až 8 teritoriích zhruba 30 až 40 vlků. V oblasti pradědu jsou trvale od roku 2021.
1: Sport.
2: Start nové sezóny první fotbalové ligy vyhlíží Sigma Olomouc. První mač hrají Hanáci venku tuto neděli od 17.30 vyzvou na trávě soupeře Jablonec. Představitelé Sigmy oznámili svůj ligový cíl. Chtějí se vrátit mezi prvních 6 týmů.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Jaká je předpověď pro náš region na závěr pracovního týdne? Teploty nejčastěji okolo 22 stupňů Celsia, polojasná obloha a mohou se objevit i dešťové přehánky. V sobotu nejvyšší teploty přes den mezi 25 a 29 stupňů Celsia, k tomu

0: energie.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Eliza Rose je britská DJka a producentka, která svou elektronickou hudbou nabije každého pořádnou energií. Její styl je jako noční město. Zářivý, živý a plný překvapení. Poslouchat Elizu znamená být součástí pulzující scény, která tě nenechá v klidu. Je to jako jízda na nejlepším nočním vlaku, kterou chceš zažít znova a znova. Tak zůstaň naladěnej, protože další interpreti jsou na

Tady je tvoje metropole. Pink Panthers je britská zpěvačka, která svou originální kombinací lo-fi, popu a elektroniky baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé melodie. Pink Panthers umí vytvořit jedinečnou atmosféru a dostat tě na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské originality. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další.

0: Radio Metropole.
1: Metropole! Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jaxe Jonese, britského producenta, který do taneční scény

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přineseme hned na Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přinese

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti přijde.

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

Tady je tvoje metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.